0: Programová ponuka oslav 120. výročia predmier Čanky bola veľmi pestrá a ponúkla aj čosi z produkcie kapiel, ktoré u nás až tak často nepočuť. Nás s Davidom zaujala hneď prvá účinkujúca banická dychovka z okolia Havířova, presnejšie hornická kapela zo Stonavy. Páni muzikanti, ale aj účinkujúce dámy vystupovali v parádnych banických uniformách a pod dirigentskou taktovkou Jiřího Grusmana predviedli pestrý program, ktorý bol zostavený od kúskov z dychovkovej klasiky, pochodu, francúzskeho šanzónu až po banickú hymnu. Nás však táto kapela zaujala aj preto, že sme v jej radoch naďabili na nášho kolegu z Ostravského rozhlasu Artura Kubicu.
1: Artur Kubica, redaktor aj dychovkového vysielania Ostravského rozhlasu. No ja zíram, že on hraje aj na trumpetu. To sa ako stalo?
2: Když niekto dělá dychovku, tak musí samozrejme tomu rozumieť, musí hrať na trumpetu, nebo na bici, nebo na cokoliv, musí v tej dechovce hrať. No a ja som jediný funkční, pracující dechovkový redaktor v Českém rozhlase Ostrava a vlastne na Severní Moravě asi jediný.
1: Prečo zrovna členom hornickej kapely je tento milý pán?
2: Ja som hrával už ako kluk, ako malý a když som měl nejaký takový taneční soubor, som měl a kapelník z toho souboru odešel dělat kapelníka té hornické kapely. Já jsem z Ostravy, ale začal jsem za ním jezdit do té Stonavy a našel jsem tam spoustu zajímavých kamarádů, protože ti horníci to jsou lidé, kteří, když je zle, tak se vezmou kolem ramen, pozvou tu partu k sobě a když má někdo doma problémy, třeba drzou manželku, nebo já nevím, nebo hubatou tchýni, nebo se mu něco stane, prohraje v kartách, nebo co, tak ho vezmou mezi sebe, přitulí ho, dají mu třeba tu štamprličku, pivečko a má kamarády a není ztracený a nemusí být smutný a žije dál krásně.
0: Ty si mi vzpomínal ještě předtím mimo mikrofon, že ta vaša kapela, hornická kapela, má také svoje unikum, že je vlastně jediná kde, všade, v jaké aglomeraci velké.
2: Já to sleduju, my jsme měli ještě na Severní Moravě jeden obrovský orchestr, to byl slavný Majovák, ale ten je dnes symfonický orchestr. Oni už v těch hornických uniformách nechodí, takže hornická kapela ze Stonavy je dnes v podstatě jediná středně velká dechová muzika ve Slezsku a na Moravě. Pak jsou v Čechách ještě, tam ještě nějaké ty hornické kapely jsou, ale u nás tady na Moravě a ve Slezsku jsme jediní sirotci Božátka a tím jsme vlastně zvláštní, že nás teď budou chtít všude.
1: Artur Kubica sice nie je horník, ale ak mám správné informácie, to pozadie je tam trošku také zaujímavé, narážam teraz na reláciu s dechovkou na zlodeje, také bolo niečo, dobre si pamätám?
2: My jsme vymysleli v Českém rozhlase v Ostravě pořad s dechovkou na zločince a když se nějaká ta prevence vysílá v rádiu, tak všichni si říkají, to se nám nemůže stát, to se nám nikdy nestane, my to známe, my to víme. Přitom každý den jsou ty podvody jeden za druhým pořád. No a tak my to děláme tak, že se tomu podvodu takovou veselější formou trošku smějeme a k tomu dáme dobrou dechovku. Ta naše cílová vrstva lidí nad 50 nahoru, co tu dechovku má ráda, si to zapamatuje a až jim někdo zaklepe na dveře, tak s ním pěkně vyperou tu chodbu a vůbec se nedají podvést.
1: Perfektné. A ještě no, naše vlny nedočáhnou úplně až k vám a tým pádom aj záujem nášho rádia a nášho vysielania je o ten región Ostravska, čo sa dychovky týka, trošku menší. Tak ešte by ma zaujímalo, že ako sa tam vlastne tie dychovky majú. Vieme, že Južná Morava je na toto bohatá, ale ako je to u vás? Má hornická kapela bohatú konkurenciu, alebo už je toho skôr pomenej?
2: Tých dechovek je menej než na Jižní Moravě samozrejme, ale konkurence je, sú veľké orchestry, dokonce v Ostravě je veľký dechový orchester Ostrava pod Vysokou školou Báňskou technickou univerzitou, což je velice zajímavé, hraje tam spousta i mladých. To je to, co potřebujeme, že tam hrají mladí. No a potom je tady ještě několik dalších orchestrů v různých oblastech. Na Lučínsku, na Opavsku, dole na Novojčínsku. V Jistebníku je velká dechovka, v Příboře je velká dechovka. Takže těch dechovek je dost. Možná bych urazil Kopřivnice, kdybych neřekl, že i tam je velká slavná dechovka.
0: Nahrávky hornické kapely zo Stonavy k dispozícii nemáme. No čo si o zábave pri banickej dychovke nám teraz zaspieva Marie Hanzelková so sprievodom mladej muziky. Pieseň Naše hornická kapela vznikla v Pražskom rozhlase v roku 1982.

0: Druhou kapelou, ktorá sa na slovenských dychovkových pódiách neobjavuje až tak často a v predmieri sa v sobotu 29. augusta predstavila, bola Kotáranka. Tá reprezentuje región Valašsko. Viac o nej prezradil kapelník Jozef Filgas. Kotáranka si zahrala na 120. dýchovej hudby Predmierčanka. Odkiaľ vaša kapela je, koľko má rokov a čo vás vedie k tomu, aby ste vôbec hrali takto dychovkovo?
1: Kotáranka je z Lužné u Vsetina, asi 15 km, takže je to na slovenskou hranici nejakých 35-30 km. Fungujeme od roku 75, kdy taťka môj založil muziku. A co nás tomu vede? No samozrejme jednak tá láska k muzice a potom my sme strašne taková fajn parta. My sme zhruba ve stejném veku, teďka malinko sa tam začínajú objevovať i mladí muzikanti. Je to pořád o tom, že hezkých písniček je čím dál víc a víc a času je čím dál míň a míň, tak ho chceme smysluplne prožiť.
0: My sme v tom vašom repertoári počuli prevažne valašské pesničky. To je asi taká špecialita kapiel, ktoré pochádzajú práve z tejto oblasti. Čiže mám tomu rozumieť tak, že čerpáte z toho folklórneho materiálu, ten pre vás upravuje niekto alebo vy sám?
1: Niektoré veci dělám ja, niektoré dělá veci syn, niektoré veci upravoval taťka a měli sme 3 nebo 4 takové ty dvorní dodavatele. Maňasové veci se hodně hrávají ve valašských kapelách. No ale strašně moc čerpáme z toho folkloru, protože na Valašsku, tak jak v každé jiné lokalitě, je velice moc těch lidových písniček.
0: Ja preto poznám tento región skôr ako takú baštu folklóru, lebo tí Valaši sú naozaj hrdí aj na tie svoje tradície. Rozumiem tomu tak, že sa to odráža teda aj v tom vašom repertoári, asi aj v herných príležitostiach, či?
1: Odráží, máte pravdu, ale musíme opatrne, pretože tí folkloristi, to oni sú zuřiví v ochránci tých klasických valašských písní, takže máme u nás v dedine jednoho s húsličkama a ten mi vždycky říkal: Jozefe, co ste to tam zase upravili?
0: Takže bojujete trošičku. Ja by som sa chcel ešte spýtať na zvukové nosiče, či máte nejaké nahrávky a čo na nich nájdeme?
1: Máme 2 CDčka, ale už by to chtělo třetí chystat, protože tyhle ty jsou už hodně drahně let staré a všude jsou jenom valašské písničky na těch CDčkách. Protože my jsme Valaši, jo, a my nemůžeme soupeřit s mistřiňankou a takovýma to kolosama, kteří nás strčí do kapsy a ještě v ní můžou mít díru.
0: Výborně.

0: V nedeľu 30. augusta sme zavítali do moravského mesta Kunovice, kde si pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky zahrala aj u nás obľúbená Stříbrňanka. Jej bývalého kapelníka, skvelého rozprávača a speváka Vojtu Horkého vždy rada stretnem a prehodím pár slov. Je to pán sviežej mysle, zdravého životného nadhľadu a obdivuhodných muzikantských skúseností. A to si všimlo aj vedenie mesta Kunovice. Vojtu Horkého v nedeľu tak trochu prekvapili. Najskôr hovorí Martina Kozelková z Kunovickej radnice a po nej Vojtech Horký. Martine Kozelkovej sa chcem spýtať, či tento váš rok bol celý jubilejný, či ste takých podujatí pripravovali viac?
1: Pripravovali, pretože ono to výročí 830 let o první písemné zmínce připadá na leden a ono v lednu dělat takové nejaké akce, aktivity pro lidi venkovní úplne není ideální, takže my jsme se rozhodli, že těm oslavám vlastně budeme věnovat celý rok a veškeré kulturní, sportovní a společenské akce, které jsme za ten rok pořádali, tak jsme vždycky při nich zmiňovali to výročí toho města a tento víkend vlastně se konalo vyvrcholení těch oslav, protože to je závěrečný i prázdninový víkend, než nastane ten školní humbuk, že včera jsme zahájili slavnostním odhalením obrazu Šťastné Kunovice, potom tady byl historický jarmark. Měli jsme tady i žánrově jinou kapelu, byla to Argema, večer potom zase pro jiné příznivce diskotéka a dnešní odpoledne jsme měli takové taky sváteční věnované koncertu dechové hudby Stříbrňanka, která vlastně taky před 30 lety vznikla a jejímž dlouholetým kapelník je pan Vojta Horký, který vlastně 50 let žije tady v Kunovicích, takže si troufám říct, že už je to Kunoviak nějak poleno. Tak my jsme se s komisí pro udělování ceny města, s radou města i se zastupitelstvem rozhodli, že v tento jubilejní rok věnujeme cenu města někomu, kdo šíří tu dobrou pověst města i mimo hranice nebo katastr těch Kunovic. Takže jsme v rámci tohoto koncertu, a bylo to velkým překvapením pro něho, bylo to do poslední chvilky utajované, udělili cenu města panu Vojtěchu Horkému za mimořádný přínos v oblasti hudební kultury.

0: Kunovice majú 830 rokov a pri tej príležitosti ocenili teba ako človeka, ktorý tu na poli tej dýchovej hudby veľa urobil. Máš ty pocit, že si narobený za tie roky?
1: Byla to radosť. Ja ti to řeknu tak, že fakt to byla za tie roky radosť, pretože jednak my sme stali u toho, když tady po x letech sa obnovila jízda králu, tak sme to odvedli krásne, ten průvod, od tej doby sa to tady ujalo, sme tu skoro na každej jízde králu, ale môžu říct jedna vec, že Kunovice měli dřív, já nevím, tři kapely, co si pamatuju. No a to postupně tak pomalinky vymřelo, že vlastně dneska už Kunovicích nemá z Kunovianů skoro kdo hrát, tak jsou rád, že Ivo učí na hudebce, že dělá prostě mladým muzikantům, tak se říká to, správné školení za uši, aby dokázali hrát. Snad se ta dechovka tady nějak udrží.
0: Ty si mi to povedal už předtím, že možno bude problém, kto bude hrát, ale ty si narobila děti a vnúčata, no. Takže u vás je to pokračování.
1: Můžu říct jednu věc, že tady po okolí třeba jsou kapely hodně mladé, jo, co mě těší. A říkám jenom jednu věc, když vydrží tak dlouho, já jsem skoro 50 roků dělal dechovku, až když došel covid, tak jsme to s ženou zapichli v uvozovkách, protože jsme říkali, nebudeme už brát místa mladým a jsou rád, že mladí jsou šikovní a že jich to baví a mám tam vnuky, mám tam dceru, syna, co bych si víc mohl přát.

vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět

0: Anka, toto bol veľmi príjemný nápad, ale kedy vám napadlo, že by ste mohli byť speváčkou?
1: To je několik desítek let, to se dobře říká, teda musím říct. Napadlo mě to ve chvíli, kdy v té době, v 60. letech, existovala soutěž, která byla podobná nynějším Superstar. A ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty. A já jsem vlastně odchovanec té soutěže Hledáme nové talenty. Právě proto vždycky, když se mě někdo ptá na Superstar, tak říkám fajn. Ten začátek je hrozně důležitý, ale co teď? Pak musí přijít ten hodný strýček, pak musí přijít ten člověk, který vám chce pomoct, který ve vás vidí něco perspektivního. A nemůže to být tak, že skončí televize a tím pádem, kdy máme další řadu Superstar, protože teď teprve ta práce začíná.
0: Ale váš první nápad byl, že budete herečkou.
1: To ani nebyl nápad, to byla moje touha, kterou jsem měla od dětství. Už vlastně od obecné školy. Já jsem si nepředstavovala, že bych v životě dělala něco jiného někdy, než že bych hrála divadlo. No ale osud si to zařídil prostě podle svého a já si myslím, že člověk zase tomu osudu, když mu to nahrává, když máte pocit, že já hrozně ráda používám slovo požehnané, když je to požehnané, tak člověk do toho má jít, protože je to smysluplné.
0: Má to společné něco s tím, že jste se rada předvádzali?
1: Určitě. Já si myslím, že člověk, který není exhibicionista, i když se tváří samozřejmě, že není, tak si myslím, že tyhle druhy povolání vůbec nemůže dělat.
0: Je to rovnako s vámi od toho dětstva až do dnes? Rada jste
1: jo.
0: Na javisku?
1: Jo, já se přiznávám, že ano. A umínila jsem si, že kdyby se mi jednou stalo, protože jsem to zažila, taky to bylo možná před 30 lety nebo kdy, u jedné starší kolegyně, kdy před koncertem se jí nechtělo jít na jeviště a já jsem tam stála jako novická, už jsem se klepala, že už tam půjdu a říkala jsem si, a něco neskazím, děje. A teď ti starší kolegové říkali, bože, mě se tam dneska tak nechce. A představte si, že to byl pro mě takový zlomový moment, protože já jsem si říkala, jestli se mně někdy něco takového stane v životě, tak já to povolání přestanu dělat, protože bych se pronevěřila svým ideálům. A jestli chcete brát svý povolání jako poslání, tak bych se zpronevěřila všemu a já si nejsem jistá, jestli bych mohla dělat něco, co nemám ráda.
0: Máte radšej moravského rabca na tanieri, vo vzduchu alebo vo vitríně?
1: Zklamu vás. Nemám žádného moravského brabce doma. To, kdybych tak věděla, kde se poděl.
0: Ano, vaše prvé ceny se ztratily.
1: Já si myslím, jestli je nemá fanklub, ale to možná ještě tenhle fanklub nefungoval. No, to je velmi tenký led, na který se mě ptáte, protože já doma ani nemám svoje CDčka, všecky. Slavíky mám v šuflíku a to mám proto, protože to jsou takové maličké pískátka, které ještě oxidujou.
0: Dokonce
1: oxidujou, takže vůbec se nedá říct, že by byly krásný. Já si myslím, že daleko krásnější jsou ty zážitky s nimi spojené, ale... Já nejsem takový materialista, že bych to všechno musela mít, nebo že bych měla síň slávy a tam bych měla všechny zlatý desky a diamantový desky a dvou platinový. Fakt ne. A teď právě nastoupí to, že mám bezvadný fanklub a oni to všechno mají. Oni dokonce mají i všechny seznamy mých písniček. Oni taky spočítali, že jsem jich natočila přes 750. Já bych to nevěděla.
0: Takže keď chcete niečo o sebe vedieť, obrátite sa na fanklub.
1: Vím, kam zavolať. Ja si myslím, že to je to nejdôležitejší, než hľadať 4 hodiny a pak to stejne nenajít.
0: Keď ste začínali so spevom, slávici sa už udelovali. Posielali ste vtedy aj vy hlasy niektorým svojim favoritom?
1: Nejsem ten hlasovací typ, že bych prostě vypisovala někde nebo odpovídala do nějakých soutěží.
0: Čiže ani sebe jste si neposlali žiaden.
1: To ne.
0: No ale keby bolo posielanie hlasov povinnosťou, že by to parlament schválil, komu by ste poslali svoj hlas ako interpretovi? Pretože prichádza čas aj na to, aby sme si zahrali hudbu, ktorú máte okrem tej svojej vlastnej rada.
1: No, kdyby to byli čeští slavíci, tak bych určitě poslala Karlovi Gottovi, protože mně se to vždycky pojí dohromady, že toho člověka musím obdivovat nejen jako umělce, ale i jako lidsky. Karla Gotta mám asi nejradši ze všech našich zpěváků. Pak mám ráda Dianu Král, tu mám moc ráda.
0: Tak koho teda z těch dvoch?
1: Koho chcete?
0: Vy jste tu od toho, Karel Gott či Diana
1: Král. Tak třeba toho Karla.

0: Pani Hanka, vy ste jedinečná tým, že ste svojská, originálna. Snažili ste sa niekedy na niekoho spevácky podobať?
1: Myslím, že ne.
0: A koho ste si tak najčastejšie púšťali z platní vtedy v tých začiatkoch, keď ste ešte len snívali o svojej budúcej kariére?
1: Valdemar Matušku, Evu Pilarovou, Martu Kubišovou.
0: A pomohlo vám štúdium herectva pre váš spev?
1: Ja myslím, že hodně, že člověk si uvědomí sílu slova. A já jsem vždycky tíhla k češtině nebo k jazyku vůbec. Takže tam si myslím, že mi to pomohlo hodně.
0: Bludička Julia byla váš asi taky první zpěvácký úspěch. Chodili jste vtedy po ulici a pozerali se, kdo vás už pozná?
1: No tak to už jsem se dívala i předtím trošku, protože to už mě začínala taková ta ostravská éra. A samozřejmě, že jsem koukala, jestli... A když se na mě nikdo nekoukal, tak z té mladické nerozvážnosti jsem si řekla, no, to je divný. Ale to si člověk ještě neuvědomuje, jak taková ta skutečná sláva, která potom přišla, jak vypadá, že potom naopak si dáte čepici a řeknete si, je, to je dobrý, tady si sednem na chvíli, nikdo si mě nevšiml.
0: Potom se už musí platit aj ta daň z pridané hodnoty.
1: Přesně tak. Ale nikdy jsem nežehrala, nikdy jsem nenadávala na to, že by té popularity bylo moc, protože já jsem trochu pověrčivá a věřím, že ona se potom rychle otočí a uteče.
0: A dá se na úspěch zvyknout?
1: Velmi, a je to nebezpečný, protože nastane období, že máte pocit, že už jde všechno samospádem a to je velmi nebezpečný.
0: Vy jste aj autorkou mnohých textů svojich písní. Píšete si texty od začátku?
1: Ano, ale nikdy jsem jich nepsala moc, protože nejsem ten psavec, který by byl schopný dělat hodně textů najednou, protože mě dají texty moc práce. Ale to nevím, jestli víte. Ale já jsem loni, jsem se rozhodla, že napíšu knížku básní. Že to nevíte?
0: Vím, že jste vydali knížku básní, ale že ju napíšete, to jsem nevěděl. To byly básně, které jste si sadli a napísali, alebo to byla sbírka vašich básní?
1: To jsou básně a písňové texty. A ty písňové texty, ty byly pozbírané, vlastně jsem vybrala za celou svoji kariéru texty. Nějaké prostě, které se, protože je spousta textů, které se nedají číst, které vůbec nesnesou papír, jo, které se krásně zpívají, ale když tam máte potom la la la 20krát, tak už se to čte opravdu špatně. No ale básničky staré byly asi jenom dvě a všechny jsem je jinak napsala vlastně za loňský rok.
0: A čo vás príjme k tomu, že se rozhodnete, idem teraz písať pěkné slova?
1: To vůbec nevím, co mě podnítí, protože já vím, že jsem i v letadle nějakou básničku napsala ve Španělsku, někde dokonce byli jsme se Štefanem v Římě a on měl zkoušku a já jsem seděla doma, dokonce tam hrála televize, vím, jako kulisa, já se vůbec neumím učit, když cokoliv hraje a tohle šlo tak, zase moje oblíbené slovo, prostě asi to bylo požehnané, protože to šlo samo.
0: Čiže nič iné nemôžete robiť pri zvuku, iba písať básne.
1: Víte, že nieco na tom je. Pretože inak mi to hrozne rozptýluje. Třeba učiť sa vôbec nemôžu, když nieco hraje, nebo proste niekde niekto mluví na hlas.
0: A tie vaše texty vznikli skôr ako hudba, alebo ste písali aj texty na už vzniknutú muziku?
1: I to hlavne teda na vzniklou hudbu, pretože autoři hudby radši napíšou hudbu dřív a pak i nechajú otextovať.
0: A vy ste hudbu ešte nenapísali žiadnu? O to ste sa nepokúšali?
1: No, není to špatný nápad. Ja mám si legraci, ne, to neudelám určite. Nejsem dosť vzdelaná na to. Nejsem.
0: Ale hlavne ste tak skromná, že to nechcete priznať, že by ste na to mali. No ale celkom dobrý nápad by bol zase, keby sme si teraz niečo zahrali.
1: Tak teďka třeba tú Dianu Král, to mám hrozne ráda, to je taková uklidňující, je báječná.

0: Pani Hanka, spomínam si, že dlhoročný kapelník vašej sprievodnej skupiny Karel Wagner spieval pesničku s názvom Neříkej mi sklerotiku. Vy ste nedávno vydali knižku s názvom Dřív než to zapomenu. Má to nejakú súvislosť?
1: Nemá. Opravdu, musím říct, nemá. Dokonce ta knížka byla na pokračování. Původně se jmenovala Než to zapomenu. A protože jsme nějak s vydavatelem, nebylo možné další vydání, tak jsem to přejmenovala na Dřív, než to zapomenu. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ale s Karlem Wagnerem, tedy s tou písničkou, to určitě nemělo souvislost, i když celý ten můj život má souvislost s Karlem Wagnerem, protože je to můj nejmilejší spolupracovník a taky můj nejmilejší kamarád.
0: No, já jsem myslel skôr na to slovičko skleróza a zabúdanie, větě, takže trošku ano. S nadsázkou samozřejmě.
1: No toho jsem si radši ani nevšiml.
0: A zabudli jste přece jen něco do něj napísať nakonec?
1: To taky, ale taky je pár věcí, které si myslím, že je zbytečný o nich psát. Já si myslím, že každý člověk má mít nějaký tajemství, takový to, co má jenom v té svojí dušičce a není třeba, aby si o tom cvelikali vrabci.
0: A bude ještě nějaké pokračování, jak si ještě na něco vzpomenete?
1: Ne?
0: Určitě nie.
1: Ne, já nemám ráda nadstavovaný kaše.
0: Nikdy nehovor nikdy.
1: No, to je taky pravda.
0: A váš počítač má jakou velkou paměť?
1: Teď vás tak překvapím. No a to se to teda musím bohužel říct, že se trochu stydím. Já vůbec nekamarádím s počítačem. Jak když píšu básničky, tak píšu obyčejnou tuškou s gumou a mažu.
0: V každém případě je to romantickější.
1: No nevím, jestli je to romantičtější, ale já bych s počítačem vůbec nic nenapsala. Je to hrozný, že já i články, ani bych to neměla říkat, protože se samozřejmě zhodím u mladých lidí, ale já si i články vytisknu, abych je opravovala zase tou tuškou s tou gumou. A jsem nějaká divná, opravdu.
0: A vracíte se k svému repertoáru sama doma? Někdy púšťate si pesničky? Teraz jste vydali 4 CD vzpomínkových pesniček v podstatě. Předtím jste si jich všetky vypočuli a potom jich naň zaradili. Urobil to
1: tak nevím, jestli vás mám zklamat. Oni za mnou přišli s tím projektem a oni už ho měli hotový. Takže to je pán z České televize, který se jmenuje Svoboda, takže já jsem viděla jenom seznam a udělala jsem jenom poslední selekci a to bylo úplně všechno. Takže jsem spíš jenom vyházela ještě takových pár věcí, o kterých nejsem přesvědčena a tím to vlastně pro mě skončilo. Takže tohle je opravdu práce někoho jiného.
0: Keď chcete vzpomínat, berete si na pomoc hudbu?
1: Ne.
0: Nepotřebujete k tomu?
1: Ale já hlavně moc nevzpomínám. Fakt. Hudbu si beru na pomoc při lecčems, ale při vzpomínání nemyslím.
0: A keď tak náhodou započujete nějakou muziku, vybaví se vám vtedy vzpomínky?
1: Vybaví se mi, a tak tohle zpíval třeba Drupy, tohle zpíval třeba na našem prvním turné, to ano.
0: A čo se vám vybaví při interpretovi, kterého nám ponuknete teraz?
1: No, báječný zpěvák, kterého mám ráda hrozně, hrozně dlouho, který je stylový a obdivuju, že mu to vydrželo vlastně celý život a je to Elton John.

0: Hanka, povedali ste, že vy nie ste typ, ktorý rád spomína, ale predsa len sú v živote nezabudnutelné veci a najmä sú to vždy tie, ktoré boli prvé, napríklad prvé slovo, to si však pamätajú asi skôr rodičia, prvá školská taška, prvý bosk, prvé manželstvo, prvý rozvod, druhé manželstvo, druhý, no, to tu bude.
1: A to taky nebude.
0: Ne?
1: Ne, ne. Ja tomu moc nevěřím, tomu prvne.
0: Nerada spomínate na prvé veci teda? Dá
1: ne.
0: Sa to aj tak povedať? Fakt?
1: Fakt ne.
0: A, ne. Aspoň na prvý bosk, aby ste rada nespomínali.
1: Ja si vôbec nepamatujem. Víte, ono je to tak, ja si pamatuju takový nejaký příběhy nebo situace, ale vôbec to nemusí byť první. Ja si myslím, že to první môže byť daleko horší než třeba to druhý nebo to desátý, ale když je to nejaká opravdu plnohodnotná situace, která stojí za to, nebo takový věm, který vám utkví v životě celý život, tak mi to připadá lepší, než když si řeknete a první tohle a první taška. Vůbec ani nevím, že jsem měla tašku ve škole. Opravdu. Vím, že jsem spadla, že jsme se houpali na dveřích od záchodu a že jsem spadla na hlavu. To si opravdu to si pamatuju velmi a že paní učitelka ještě nožem z kuchyně mě tu bouli tlačila. To si pamatuju.
0: No, tak to, to byl první pád na hlavu například.
1: No to taky možná není pravda, protože jak jsem se předváděla, tak vím, že jsem furt dělala nějaký salta, nějaký mosty a takový věci, protože jsem chtěla jít k cirkusu, když jsem byla malé dítě, protože mě to připadalo jako dobrá zóna, kde bych se mohla předvádět. Nevím, jestli jsem spadla prvně takhle na hlavu, ale vím, že takové nějaké střípky zážitků, ty mám určitě v hlavě poskládaný a určitě vím, kde a kdybych je chtěla, tak si je skutečně vytáhnu. A vím, že jsou tam a že na ty nezapomenu.
0: Vaše druhé manželstvo vám vraj vyveštila veštice, je to pravda?
1: Ano, ano, ano. Naozaj? Dokonce dva, jeden jasnovidec. To je, jestli těm věcem nevěříte, tak teď si musíte tak jako klepat na hlavu. Já jo, já mám ráda všechny tajemné věci. A Helena Růžičková byla druhá. A dokonce to jsou lidi, kteří se vůbec neznali, nikdy se nepotkali a mluvili úplně stejnými slovy, což bylo opravdu senzační.
0: A čo vám povedali?
1: Řekli, to bude láska. Protože já jsem se ptala, jsem si představovala toho Štefana, který ještě nebyl můj Štefan, ale byl to Štefan obecný. A oni řekli, jo, jo, to bude láska na celý život. A ještě Helena Růžičková říkala, slib mi, tady mi dej ruku a slib mi, že ti půjdu za družičku.
0: A to bylo v akom predstihu předtím, než jste se so Štefanem Margitom zoznámili?
1: On už tak po mně pokukoval a já už po něm taky, takže já už jsem věděla, že někdo
0: tak
1: takový existuje.
0: Mhm.
1: Ano, už jsme o sobě věděli a tak mě samozřejmě zajímalo, co bude. Ale řeknu vám ještě o třetím člověku, který přišel za mnou jednou do šatny, bylo to někde na severu Čech, nějaký Liberec nebo něco takový město Jičín a přišel o pauze a tam ta paní pořadatelka říkala, to on je to takový zvláštní člověk, ale on čte z ruky, ale je úžasný. A já, jo, jsem s ním, ať přijde, já se moc těším. Přišel člověk takový, opravdu takový byl, tak mystický trochu. A mě bylo možná 20 nebo 21 let, tak nějak po 20 krátce. On se mi podíval na ruku a byla jsem hrozně zamilovaná v té době. On se mi podíval na ruku a říkal, vy tu vaši skutečnou, tu největší lásku potkáte, když vám bude 46. A mě vám to bylo tak líto. Já jsem se, neříkám, že jsem se vysloveně urazila, ale strašně mi to bylo líto, protože jsem si řekla, 46 let, teď to budu stará, k čemu by to bude, teď to už žádnou lásku nebudu potřebovat. Vidíte, a bylo to přesně tak?
0: A nebylo to tým, že vás týmto pádom naprogramoval, že jste to podvědomě jako si sama hledali?
1: Ne, ne, ne, ne. Ale víte co, naprogramoval, to vždycky se zarazím u toho slova, co vy víte, jak ono to funguje? Co vy víte, když vám řekne nějaký jasnovidec, to bude ten pravý, jestli, já vždycky říkám, že je nějak v nebi, protože já říkám v nebi, nějaký odrazový zrcadlo a ten člověk si ho tak jenom nasměruje a v podstatě si vytáhne jenom ty vaše věci, které už byly v té době minulé nebo v té době budoucí, jako co je minulost, co je přítomnost, jo, to jsou všecko naše. Třeba to jsou jenom naše výmysly.
0: No ale dočítal som sa, že s tým vašim sovášom to bolo také, ako vo vašej pesničke Spiechám.
1: O prsa.
0: Ledva ste sa stihli rozviesť, aby ste sa mohli vydať.
1: Áno, áno, je to tak. Ale musím říct, že s tým sem zase, to není úplne na mou hlavu, protože My když jsme se Štefanem začali bydlet, což bylo v únoru, tak on v březnu prostě řekl, že si mě vezme v každém případě a už mi řekl, kdy se vezmeme a už pozval celou rozvětvenou rodinu i naše posleze už společné kamarády ze zahraničí. Už na 6. června rovnou. A já jsem právě řekla, no, jestli si všim, že jsem vdaná. Tak to on říká, ale to je tvůj problém. Tak to jsem si řekla, no nazdar. A je pravda, že se to zvládlo, tak o den.
0: No, o týždeň.
1: Ano, protože to byl ještě dva sobáše, to byl. My jsme se brali v kostele, to byl ten druhý, ale předtím ještě byl takový na národním výboru a ten byl opravdu o den. Já jsem se 29. rozvedla a 30. jsme se brali na národním výboru, že jsme tam museli jít podepsat nějaký papíry.
0: A byl vaším fanoušikem, kterým jste se spoznali?
1: Ano, ten ještě neměl občanku a chodil na moje koncerty v Košicích a seděl v první řadě.
0: A tam jste si ho nevšimli?
1: Ne, vůbec, tak já zaprvé špatně vidím, vůbec nevidím do lidí, kdo tam sedí a tak bych si tam všimla tří, protože jsou tři bratři, tak bych si všimla tří kluků, jak sedí někde ve sportovní hale v první řadě a tam bych stejně nedohlídla.
0: A když jste se zoznámili, tak věděli jste, kdo je, čo je, že je těž zpěvákom?
1: Když jsme se seznámili, tak jsem věděla, že je nějaký zpěvák, ale netušila jsem jaký, opravdu. A on si o mě myslel, že jsem velmi nafoukaná, což si myslím, že nejsem, protože po nějaké premiéře jsme se potkali, si pamatuju, v Národním divadle v Praze a on říkal, paní Zagrová, já vás tak obdivuju. A já jsem byla tak, protože on je takový bezprostřední, takovým velkým srdcem, že byla jsem tím docela zaskočená, protože jsem, co na to máte říct? Jako děkuju, nebo já jsem řekla, ano. A vím, že to ano ho strašně ranilo. Že to bylo málo na to jeho velké srdce, že jsem jistě měla říct, bože, na vás jsem celý život čekal.
0: Tak ale povedali jste mu svoje áno, ano, než vás požádal o ruku. A mali jste vtedy vzťah aj k vážné muzike?
1: Měla, ale ne takový. Musím říct, že spoustu věcí jsem neznala, spoustu z těch, které už jsem se naučila teď.
0: Čiže dá se povedat, že vás hudobně zorientoval v této oblasti?
1: Určitě.
0: Operu jste mali ráda?
1: Ano, ale ne tak, že bych chodila každý týden, nebo prostě, že bych chodila na všechny premiéry.
0: A zpíváte si spolu doma?
1: Ne. Ne.
0: Proč?
1: Ani není moc co, ale pustíme si muziku, kterou máme, protože my máme podobný vkus na hudbu, ale zpívat ne. To je jako, kdybych se vás zeptala, jestli si vemete doma mikrofon a něco si taky namluvíte.
0: Robím interview manželkové. No dobré, ale za to aspoň Štefan by nám teraz zaspívať mohol v tejto relácii. Vy ste nám už zaspievali, aj nejakí iní speváci tu boli, takže dáme si teraz za Štefana. No,
1: ale ja vám doporučujem.
0: Priniesli ste jedno CDčko, ešte je zabalené, takže musíme ho rozbaliť najskôr. Nech sa páči, ale povedzte vy, čo to je.
1: To je nejnovější deska, je to písňová deska, ktorá je veľmi zvláštní, pretože je s pianem a s harfou. Je tam Mikuláš Schneider Trnavský, Béla Bartok a novodobá báječná skladatelka Silvie Bodorová. Ale já bych doporučovala krásnou píseň Trnavského.

0: To bola pieseň Magdaléna Mikuláša Schneidera Trnavského na slová Vladimíra Roja zo zbierky Slzy a úsmevy v podaní Štefana Margitu, manžela speváčky Hany Zagorovej, ktorá je dnes hosťom relácie Túto hudbu mám rád. Hanka, je to taká nepríjemná otázka, ale predsa len sa vás pýtam. Vy ste takmer počas celej vašej kariéry trpeli nepríjemným onemocnením, o ktorom sa tak z času na čas medzi ľuďmi čosi povrávalo, ale nikto nevedel, či to je naozaj pravda.
1: Ja som si umínila, že už o tom vôbec nebudu nikdy hovořit. Takže opravdu veľmi krátce. Proste teď je moje onemocnění ve stádiu, kde sa cítim výborne, kde nemusím navštevovať nemocnice a lékaře a je to čas, ktorý si užívam a som strašne ráda, že je.
0: Pomohli vám lekári, pomohli vám nejaké alternatívne metódy?
1: Já si myslím, že je, ježiš, teď se nechci spronevěřit doktorům, ale že je úplně jedno, co vám pomůže. Jestli vám pomůže lékař nebo alternativní, jde o výsledek. Já mám ty nejlepší zkušenosti s lékaři, ale mám taky ráda bylinky.
0: Dokonce jsem čítal, že jste sama už léčitelkou, že máte na to aj průkaz.
1: Ale ne, to mě jenom, že mě tyhle věci hrozně zajímají. Ten průkaz mám, ale nikdy jsem se tomu nevěnovala, nikdy se tomu věnovat nebudu, protože bych nechtěla být šarlatán. A to, co umím, nebo to, co znám, tak to je tak povrchní, že bych si nikdy netroufla.
0: Ten preukaz vám dal kto?
1: To byla v Praze takový kurz, který trval půl roku a to byl Svaz léčitelů českých. A já jsem do toho kurzu chodila, to bylo vždycky přes víkend a bylo to celý den a bylo to úžasný. Přinejmenším jsem se tam naučila spoustu věcí, nebo ne naučila, to je silné slovo, ale dozvěděla o spoustě věcí, o kterých jsem neměla ani ponětí. A v tom si myslím, že je to důležitý.
0: Vy jste aj typ, který neodkladá dnešní problémy na zajtra, ale snaží se jich řešit hned.
1: Je to tak.
0: Nepříjemnosti jsou tím pádem méně nepříjemné?
1: Ne, ale trápí vás kratší dobu. Víte, když si řeknete, bože, já mu tomu, já přece mu musím říct, nebo tohle musím udělat. Ne, ne, tak ještě se na to vyspím a udělám to zítra. Tak když mám tu sílu, a to teda musím říct, aby to nevypadalo, že jsem nějaký světec, když mám tu sílu, tak zvednu telefon a řeknu to tomu člověku hned. No a když nemám tu sílu, tak zažiju zbytečné bezesné noci, kdy mě to stejně trápí a ten problém stejně prostě jenom odsunu na nějakou hodinu pozdější a myslím si, že na to je škoda života.
0: Vy jako často koncertujete dnes?
1: Já dělám takových 5-6 koncertů do měsíce. Pracuju s Petrem Reskem, se skupinou Miloše Nopa, anebo s Bumbendem a je to tak akorát, co vlastně si můžu časově dovolit. V podstatě je to všeobecně tak akorát.
0: Potom, ako jste se zobrali so Štefanom Margitom, jste vraj 4 roky mali také období, že jste se vlastní kariére velmi nevěnovali. To znamená, že 4 roky trvali ty medové týždně?
1: No, ono to zní příšerně, ale my v podstatě máme medový týdny do dneška, protože jsme si asi oba dva na ten vztah počkali a je prýma, že jsme se setkali v době, kdy nedělali jsme dvoukariérové manželství, protože já jsem si celý život jsem si přála, aby to tak bylo, abych měla 50% práce, 50% vztahu a v mém případě to opravdu nejde. Já nechci dávat nějaký rady, ale já si myslím, že vždycky musíte jednu věc dělat vrcholově a dvě věci vrcholově těžko můžete dělat, opravdu. Takže se musíte rozmyslet, která to bude.
0: Čiže aj dnes sa asi viacej staráte o kariéru svojho manžela ako svoju?
1: Nemôžu říct o kariéru jeho, ale starám sa o Štefana a je to moje voľba.
0: Máte tak trošku prehľad aj o slovenskej hudobnej scéne?
1: Áno, trošku áno, pretože jezdíme za Štefanovými rodiče a za bratry do Košic. Několikrát ročně jsme s nimi, takže něco sleduju v televízce, musím říct taky. Nebyla jsem dlouho na slovenském koncertu, to přiznávám, ale tady se vždycky dělá dobrá muzika.
0: Takže zahrajeme si něco aj z dobré slovenské muziky teraz?
1: Mm-hmm. No, tak třeba koho mám moc ráda, tak je Palo Habera, mám ráda No Name. Teď jsem viděla takový děvčátko na hitparádě, která se jmenuje PH.
0: To je skupina PH a Katka Knechtová.
1: Báječne.
0: Je striebornou slávicou slovenskou.
1: Fakt?
0: Áno.
1: Gratuluju. Výborná.
0: Takže si ju teda zahráme.
1: Áno.

0: Pani Žagrová, vy ste mali tiež kedysi taký hit, takú pesničku, ktorá sa volala Náš dům zní smíchem. Pokračovanie bolo Sme rodina bláznivá. Dalo by sa to povedať tiež o rodine, v ktorej ste vyrastali? Váš dům znel smíchem?
1: Hodne, ale myslím si, že sme nebyli blázniví. Krásny domov som měla. To bych přála všem lidem, všem dětem. I ste, takový dětství.
0: Ste meské dieťa, či vidiecké?
1: Vesnický. Vidiecké. Mhm.
0: To znamená zvieratka.
1: Přesně tak, vůči, zvířátka, polia. Zahrada. Ano. Dva psy, kočka, holuby. Nutrie sme měli, žalu. No všechno, co vás napadne, sme měli. Králíky. Ještě slepice sme taky měli v kurníku, že jsem tam objevila malý myšky a že jsem je tam pěstovala a vím, že to jsem tehdy dostala od mýho tatínka přes zadek.
0: To skutečně. Pri toho zvířátka ještě chovat aj myšky.
1: Mně se líbily, že byly takový maličké.
0: Vaši rodiče mali jako blízko k hudbe?
1: Tatínek ji měl rád, ale nějak se jí nevěnoval. Moje maminka byla víc tedy muzická, protože ona učila stepovat a učila taky tancovat.
0: Jste jedináček?
1: Ne, já mám sestru o 2 roky starší, která žije taky v Praze.
0: Taky a... zpívá?
1: No, my jako malí děti jsme seděli na střeše a zpívali jsme. To
0: no, vy jste z té střechy zlízli, ona tam zůstala. Co se týká zpěvu?
1: Co se týká zpěvu, ale to taky, protože to byl můj první fanoušek, který chodil na moje vystoupení a já, když jsem viděla, jak ona se hrozně bojí, jakou má trému, tak ze mě ta tréma spadávala, takže ona byla takový můj talisman, který se mnou vždycky chodil.
0: Chodili jste i do hudobné školy na nějaký hudobný nástroj?
1: No ježiš, no jasně, dělali jsme piano obě dvě a mě to dokonce prý nějak šlo, že jsem dělala po 2 letech vždycky za 1 ročník 2.
0: To byste šikovné děvča.
1: No ale vždycky, každý chtěl po mně vždycky tak hrozný maximum, že mě to tím pádem přestalo bavit, protože já hrozně nemám ráda věci, takový, jak se říká, upocené věci, to nemyslím doslova. Ale ve chvíli, kdy víte, že vás budou ukazovat a že musíte za rok zvládnout 2, tak to pak začne být nudný, tak to přestane být hra. A nebo mě nutili, to byla doba, kdy jsem přestala psát básně, protože já jsem je psala od 2. třídy, kdy jsem úplně přestala v 5. třídě obecné psát básně, protože jsem každou sobotu, to se ještě v sobotu chodila do školy, jsem musela říct novou báseň.
0: Svoju vlastně.
1: Ano. No, takže jsem totálně přestala psát básničky.
0: Vrátili jste se k ním zase, až keď už jste jich nemuseli písať?
1: No až teď v podstatě.
0: A do biografu Láska nechodíte?
1: Ne. Přiznávám se, že málo, protože my se v 24 hodin se Štefanem furt spolu a on má smůlu, že kdykoliv jsme šli do kina, tak vždycky vedle něj nebo minimálně za ním seděl člověk s chřipkou a on to vždycky dostal. Takže to je opravdu, od té doby si myslím, že má z kina takovou lehkou fobii, takže radši si půjčíme film a podíváme se doma.
0: Pani Janka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, ďakujem za návštevu. Želám vám i našim poslucháčom ešte veľa vašich pekných pesničiek a do počutia a dovidenia.
1: Ďakujem moc krát a přála bych si, aby všechna intervia se vedla v takovém duchu, jakým to vedete vy, protože já vůbec nemám pocit, že jsem v rádiu a mám pocit, jako že jsem s kamarádem na kafičku.
0: Veľmi pekne vám ďakujem.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Postup do výročnej hitparády Tublatanka vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Lepa Jaco Sushi. 6. Mr. Big to be with you. 5. Mirka Brezovská Dnešná móda. 4. Alíče Una note speciale. 3. Hana Zagorová Řeka zázraků. A na dvojke máme The Communards Don't leave me this way. Jednotka nám pripomína, že sa začal školský rok. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Jaké je to poznat život v romské osadě opravdu zblízka? Čech Martin Halík se před lety dostal k práci s romskými komunitami na Slovensku. Dnes působí jako pravoslavný kněz a spolu s rodinou se věnuje dětem i dospělým v několika lokalitách na východním a středním Slovensku. Jeho příběh ale není jen příběhem pomoci druhým. Je také zkušeností člověka, který se snažil nejprve porozumět prostředí, do kterého přišel. Odhalte ji společně s námi. U poslechu českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

0: Jeho snem bylo stát se slavným designérem, vydělávat hodně peněz a přednášet po celém světě. Bylo mu jen 19 let, kdy mu začaly chodit zakázky od největších českých firem. Zdálo se, že kariéra a život Martina Halíka má jasně vytyčenou cestu. Jak ale říká jedno ze známých přísloví, chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech. Jednoho dne totiž Martin procházel obcí Klenovec, nacházející se ve středním Slovensku, a dostal se do uličky, která končila romskou osadou. Pohled na něho hluboce zasáhl. Ale to trochu předbíhám a ke slovu již pustím samotného Martina Halíka.
1: Pocházím z Brna, narodil jsem se vlastně v křesťanské rodině a můj otec je pravoslavný kněz. A když už jsem byl dospělý, tak vlastně jsem pracoval. Byl jsem vlastně šéfem designu v Kiwi. Vlastně v Kiwi.com jsme to vytáhli z 30 lidí na přibližně 2000 zaměstnanců tehdy. Ale zároveň v tom období jsem vlastně toužil taky někde na misie, někde doopravdy pomáhat. Nakonec jsme se dostali do okresu Rimavská Sobota na Slovensku, kde vlastně bylo velmi mnoho Romů a největší nezaměstnanost, a tam jsme vlastně pořádali letní tábor. A tak jsem se vlastně dostal i já k tomu kněžství, protože začal jsem tam pomáhat finančně, začal jsem tam pomáhat i příkladem a snažil jsem se vymyslet všechno možné, jak jim tam vlastně pomoct Romům v těch osadách. Ale zjistil jsem, že oni si zvládnou pomoc sami dost dobře, jakmile vidí důvod. A když mají někoho jako kněze, kdo vlastně vede k té pracovitosti, kdo je vede k tomu mluvit pravdu, i když vás nikdo nevidí, být poctivý. A takovéhle základní věci, které vlastně v naší společnosti už jsou běžné, ale v jiných společnostech například zase tak běžné nejsou. V tom okrese Rimavská Sobota, tam jsem vlastně začínal tak, že jsem věděl, že pokud chcete pomoct nějaké komunitě, tak vlastně i z těch prací těch misionářů, kteří působili i tady v Evropě, předně Cyrila Metoda, ale mnohých dalších stovek tisíců dalších lidí, kteří vlastně přišli z bohatých rodin nebo z chudobných a z civilizovaného světa nebo přímo z toho národa, takže vlastně žili mezi nimi, byli s nimi. Tak já jsem vnímal, že tak potřeba jít mezi ně. Tak jsem se vlastně ubytoval v osadě, když nastal vhodný čas, a začal jsem tam mezi nima žít. A to bylo úžasné, protože najednou jsem pochopil, co to znamená čekat na vodu, až vám vyteče z té trubky, která tam v osadě je. Co to znamená, když voda zamrzne, co to znamená, když vám dochází dřevo, čím zatopí, co to znamená být v té chatrči v noci, v té zimě. A že tam jsou myši, potkání, všechno, mnoho toho, s čím bojujete, protože hnedka před dveřmi máte blato. A co s tím všechno souvisí? A i přestala taková ta umělá hra, protože když přijdete do osady, Romové jsou, tak kamarád tomu říká jakoby umění přežít, že oni dokážou vytušit, co člověk chce slyšet, a tomu dokážou říct. Takže všechno odkývat se všem, souhlasit i s tím, co říká A, i s tím, co říká B. A když tam přijde jeden poslanec, všechno mu odkývat, slibit mu, že ho budou volit, přijde druhý, tomu to slibit taky. Potom na volby zapomenou a gurnám například nejdou, ale prostě jakoby

videli tí bohaté lidi, to, jak pijou v pohodě vodu, jak jim to je úplně, jako kdyby svým způsobem jedno, že to je zadarmo. To bylo takové obrovské pochopení a mě to pomohlo jim porozumět. A potom vlastně jsem tam začal pomáhat. Přidala se ke mně Michalka, která se vlastně potom za mě vdala. Potom jsme tam měli jen další děti. Už jsem potom nežil v osadě od svatby. Už jsme žili v domě vedle, ale stále jsme tam pomáhali. Potom mi tam vlastně přišli pomáhat i moji rodiče. Ale já už jsem viděl, že vlastně jim nejlépe pomůžu jako kněz, když si to vezmu, že když jsem byl head of design v Kiwi, jakoby v jedné z nejúspěšnějších českých firm, tak i stejně jakoby ani se svým platem bych nedokázal vydělat tolik, co teďka vydělává těch jakoby 60 otců tím, že pracují sami. A je to něco neuvěřitelné. Člověk může vydělat třeba 4x, 5x, 10x tolik, ale když každý z nich začne pracovat, tak to člověk nikdy nenahradí. A perfektní na tom je, že vlastně potom oni to táhnou, i ty rodiny, i ty děti, a jde to vlastně tak, je to jako řetězová reakce dál. A to bylo velmi krásné, že se nám to vlastně podařilo vidět v této osadě, v tom okrese Rimavská Sobota, ale i v těch dalších osadách, kde jsme potom začali jezdit, chodit, pomáhat, že ty děti začaly hezky číst. Jakoby předtím to čtení bylo takový jako na úrovni první, druhé třídy. A někteří na tom byli špatně, někteří na tom byli dobře, ale potom vlastně všichni na tom byli dobře a i ti otcové vlastně těch rodin začali hledat práci, příležitost, jak se viděla, příležitost to, jak vlastně se postarat o tu rodinu, a i ty děti vlastně šli za ním. No a po 8 letech, tak jsem vlastně dostudoval i teologii a biskup Juraj tak mě vysvětil na kněze a poslal mě tu do Markovec, kde vlastně je naše taková pravoslavná romská farnost, kde v této obci vlastně před 30 lety žili většinou jako kdyby Slováci, neromové, ale teďka už tu je okolo 800 Romů a myslím si, že okolo 100-150 vlastně bílých. Takže tu teďka dělám kněze, moji rodiče jsou tam vlastně v té lokalitě, kde jsme začínali, a využíváme to, že vlastně máme teďka dvě takové místa, které vlastně propojujeme, snažíme se pomoci i druhým, ale zároveň jsme časově omezení, protože tím, že my jsme taková romská farnost, zároveň ani ty příspěvky do církve nejsou natolik vysoké, takže musím mít stále svoji práci, ITčkára, programátora, a to i ten čas tak nějak určuje. A tak to nějak vlastně kombinujeme, ale díky tomu, že ta služba a ta misie a ta církev tak je vlastně naše taková společná rodina, tak je to i náš většinou i rodinný čas, takže se nám to daří tak s Boží pomocí zvládnout.

0: Pomáhat lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se může zdát jednoduché. Přispět penězi, přivést oblečení nebo nabídnout materiální pomoc. Dlouhodobá změna je ale mnohem složitější a především pomalejší. A právě hledání způsobu, který nebude fungovat jen krátkodobě, se stalo důležitou součástí další práce Martina Halíka, jenž se inspiruje příběhy misionářů. Co podle něj dokáže skutečně změnit život celé rodiny a jakou roli v tom mohou sehrát rodiče a jejich děti?
1: Tím, že věříme, tak máme takovou kotvu. Máme to vlastně v Bibli, v Písmu svatém a zároveň máme i spoustu zdrojů, protože ta situace, v které jsou Romové, tak není nic nového. V té situaci se nachází velká část Afriky, nachází se v něj velká část Indonésie, nachází se v ní i kmeny různé ve Střední Americe, v Jižní Americe. A křesťané často píšou o těch lidech, kteří šli k těm domorodcům, kteří jim pomáhali. Víme, že jakože ten první objevitel Afriky, vlastně největší, tak on byl z toho nešťastný z té situaci mezi těmi kmeny, že oni vlastně docházeli loviště a byli mezi nimi vojny, tak je vlastně učil zemědělství. A často to nevíme, ale prostě podobně i křesťané učili Indiány v Jižní Americe zemědělství. Předtím většinou lovili. A když člověk loví, tak to prostě způsobovalo ty konflikty o ty území, boje, protože lidi se nedokázali z toho uživit. A potom máme i misi Cyrila a Metoda, kteří vlastně tu přišli na naše území, kteří vlastně přinesli nám písmo. Přinesli jazyk, člověk jazyk ovládá stejně jako Romové. Ale málo kdo z Romů i v dnešní době, i když všichni chodí do školy, umí romsky číst. I když třeba většina z nich umí romsky mluvit. Takže přinesl jim to písmo, kterým by dokázali ten svůj jazyk zaznamenat, aby jim bylo pohodlné psát, aby bylo pohodlné uchovávat ty věci znalosti, vědomosti, aby je mohli předat dál a nejen to, co si člověk zapamatuje, což je velmi omezené. Tak to vlastně často přinášela ta křesťanská misie do těch různých zemí. Když jsem byl malý, tak jsem měl takovou podmínku, že kolik času trávím na počítači, tolik musím trávit v knihách. Takže vlastně díky tomu jsem si nabral i ty vědomosti, které mi byly potřeba k počítači do té práci, ale i k té misii. Takže jakoby hodně z toho člověk nastuduje. A zároveň vidíme i práci mnoha lidí, ať už z Itálie, ať už z Čech, ať už z Vídně, křesťanů, kteří se jakoby snažili pomoct mladým. A tam z té práce hodně často vyplývá, že jakoby, že od nudy to je jenom kruček k nějakému darebáctví, když to tak řeknu. Takže tam se jakoby snažili jsme se ty děti zabavit. Ono paradoxně komunitní centra by to měly plnit. Ale komunitní centra jsou otevřený pondělí až pátek od 9. do 3. do 4., což je zrovna ten čas, kdy oni jsou v škole, potom si dělají domácí úlohy a potom večer se případně začínají trošku nutit, ale hlavně se nudí o víkendech. V mým okolí, co se dělo nějakých průšvihů nebo tak, se děje prostě pátek večer, sobota, neděle. A to zase i mě vyhovovalo, protože pondělí až pátek jsem měl práci v ten pracovní čas a naopak ten volný čas jsem měl vlastně tehdy, když ho měli oni. To je ta nějaká prevence, že člověk se snaží vyhnout tomu nejhoršímu. Potom k tomu čtení a psaní, tam vlastně mi otevřelo oči, když jsem začal s Romami v osadě zpívat. Ale teďka si nedokáželi zapamatovat všechny ty písničky. A teďka objevili, že já mám vlastně knížku, že já tam mám sborník. A oni začali teďka ty vědomosti z té školy si opakovat, začali louskat ty písmena, začali v těch písních jakoby ty písně číst. A potom jsem viděl, Oni snad jako poprvé v osadě četli. Když přijdete do osady, tak často, když budete chtít propisku, tak ji tam nenajdete. Jakože tak pro představu, tak to vypadá. Mnoho dětí si nechává své pomůcky, sešity, učebnice škola. Protože když jim to škola nechá si je to odnes do osady, tak už to zmizí. Buď se to někde zahodí, nebo se to spálí, nebo to nějaký mladší sourozenec roztrhá. A proč se to děje? No, když by někdo si dokázal žít na tak malé ploše, v jednom pokoji, v tolika lidech, s jednou skříní, tak v osadě se vážně člověk rozhoduje, že co si nechá a co musí jít jakoby z toho maličkého prostoru pryč. Takže to je k tomu čtení. Potom vlastně, když rodiče vidí, že děti se snaží, rodiče nechtějí být za nimi. Ale zároveň vy nesmíte rodiče nějak zhazovat. To je často chyba, že neziskovky jdou za dětmi a řekne jim, nebuďte jako vaši rodiče. A to prostě úplně ničí i tu hierarchii, té osadě i tu úctu ke starším, ktorá tam je. A je to, že tie rodičia stále ešte učí tie deti spoustu dôležitých vecí, ktoré my napríklad neumíme. Jak tam v tej osade prežiť, jak si udelať dřevo, jak to dřevo mít suchý, jak chodiť na vodu, jak sa kúpať, když nemáte umyvadlo, když nemáte vanu, jak sa o všechno postarať, jak prípadne, když máme plechy, to vyřešiť, jak vyřešiť vši, jak vyřešiť ploštice. Napríklad nikto z nás to neví, jak vyřešiť ploštice. Takže to sú takové praktické veci, ktoré vlastne stále, ale i mnohé další ti rodiče vědí, znají a je potřeba si jich vyvážit. No a ti rodiče tak nenápadně se jakoby snaží být těm dětem příkladem. Takže toto je jedna věc a potom druhá věc, tak vlastně v Bibli máme spoustu nádherných příběhů, ale nás tam inspiroval konkrétně, jak Bůh vedl ten národ izraelský pouští a tam oni byli v té poušti 40 let a oni jakoby neměli co jíst a tak jim vlastně padala z nebe mana. A tam je takový drobný detail, že když slunko vyšlo, tak ta mana se rozpustila. To znamená, že každý z nich, i když neměli práci, jako kdyby žili na té poušti, kde toho tolik nebylo, tak museli vstávat ještě za tmy, aby si nazbírali jídlo, aby nezlenivěli. A to třeba vnímám já u své generace, že už nám často chybí tato schopnost stávat za tmy. A je to obrovská škoda pro rodinu, protože když si vezmu svýho dědečka, tak ten prostě stával už okolo 4. za tmy, aby okolo 5. ráno byl na mašině, aby potom byl okolo 2., 3. doma, aby mohl pomoct vlastně babičce s malými dětmi. A to je nádherný. Takže my jsme na základě tohoto vlastně začali zavádět, že jsme měli nachystaný mouky oleje, vždycky pro každého, a kdo měl tu potřebu, ale vždycky jenom před 7. ráno si proto mohli přijít. A když člověk přijde do osady, tak často zjistí i u Romů, že oni to spí třeba do 10. nebo do 11. To, co my teďka často hlásáme, že mít tu svobodu, dělat si co kdy, jak chci. Tak když si to chce člověk zkusit, tak může jít do osady a tam doopravdy to uvidí. Tam často lidi jí, kdy chtějí. To, že my máme snídaní, oběd a večeři, to je něco nádherného, že máme čas a pravidelnost, to nám pomáhá fungovat jako komunitě celé. Když by každý ve škole chtěl jíst tehdy, když se mu chce, tak to potom dopadá tak jako často v romských školách, že většina obědu se potom vyhodí.

0: Posloucháte český magazín, v němž poznáváme příběh českého kněze a misionáře Martina Halíka. Za roky práce s romskými komunitami získal zkušenosti, které nevycházejí z učebnic, ale především z každodenní praxe. Sám zkouší, co děti dokáže zaujmout, co naopak nefunguje a podle toho hledá další cesty. Pevně daný program proto někdy ustupuje tomu, co má v konkrétní chvíli smysl. Co se tedy Martinovi Halíkovi při práci s romskými dětmi osvědčilo a jak využívá jejich vlastní zájmy k tomu, aby je něco nového naučil?
1: Stejně tak v Klenovci, tak nejvíc pracujeme s dětmi, protože děti mají hodně volného času a zároveň jsou v té fázi toho formování, kdy jsou i takový otevření, i perfektní, takže vlastně rodiče se tomu těší, protože tady téměř nic takového není, tak máme v městech. A jak jsem říkal, začalo to v Klenovci těmi písničkami, tím společným zpíváním a postupně jsme to táhli vždycky tím, co je baví. Tím, když máme kroužky u bílých, tak to je, že se vypíše kroužek, ten je půl roku nebo rok, napíše se, kdo tam chodí a ten tam chodí. Romové nejsou naučeni takové vytrvalosti a i často ti Romové, s kterými my pracujeme a kterým se věnujeme, tak často neumí dobře hodiny, neumí dobře dny v týdnu, takže nám tohle tolik nefungovalo a snažíme se zjistit, co je baví a s tím začít. Takže v Klenovci jsme měli takhle fotbal, potom jsme tam měli tělocvičnu. A potom jsme zase například vyzkoušeli výtvarku, ale ta nám vydržela měsíc. Za měsíc jsme dali angličtinu. Angličtina je bavila 3 týdny, tak potom jsme měli matiku zase 2 týdny, potom jsme zase to. Takže takhle to nějak točíme. Tady v Markovcích je hodně baví zpěv a tanec. A my se je v těch jejich zájmech snažíme podpořit a vidím jim to vždycky po ruce, když potřebují poradit, když potřebují něco zorganizovat, když chtějí se někde zapojit nebo vystupovat. Potom já často učím na ty počítače. To pomáhá paradoxně i v tom čtení a psaní, protože to je znovu se člověk opakuje čtení a psaní, protože na počítači se hodně píše, hodně čte. A když si člověk nepřečte, co tam je napsané, tak vlastně je mu to úplně k ničemu sedět před počítačem. Takže to je zase taková jiná forma toho vyučování. A v rámci počítačů učíme i grafiku, i více to abstraktní myšlení. To často v těch osedách vůbec není, jakože nějaké abstraktní přemýšlení, protože ani ta romština nemá takovou slovní zásobu, není tak bohatá, protože často, když máme nějaké přísloví, tak už jsou napsané, často máme příběhy, jsou napsané, poučné a i potom člověk už přichází k nějaké té abstrakci a tak, ale když máme velmi jednoduchou slovní zásobu, kterou si vlastně předáváme jen rodiče dětem, co jim nepředáme, tak vlastně už zaniká a tam hodně pomáhá v tomto i vlastně, když se zúčastní bohoslužeb, když se zapojují, protože nejenže tehdy vlastně spoznávají i lidi, kteří jsou jakoby dobří, kteří jsou ochotní jim pomoct, když vidí, že se snaží, ale i zároveň otevřou znovu knižku, začnou číst. Teďka pochopí, že něco potřeba číst nahlas, něco například mají vynechat a mají to sledovat, když to čte druhý, když to nečtou oni, najednou se zaposlouchat, najednou začínat tím textem přemýšlet. To třeba, když máme teďka k dispozici romský překlad Bible, tak ta Bible stále je v té romštině na tak vysoké úrovni, že Romové ji nerozumí. I když Romové jakoby z různých církví jsou tady na Slovensku, tak oni i mají kázeň romsky, i písně romsky, ale Bibli nečtou romsky, Bibli čtou slovensky. Protože teďka odhadnu, už těch prostě nějakých běžných 500 slov vám nestačí na napsání takové knihy, už se to musí zdvihnout na nějakých 5000. A v tomto je krásné pravoslaví, že tím, že jsme si zachovali tu církev o slovančinu, tak se dokážeme vrátit do té doby, když tu přišel Cyril Metod, když my jsme měli podobnou slovní zásobu jako Slované a víme, jak oni tu řečtinu, která byla na špičkové úrovni, kde vlastně máme 5 výrazů pro lásku, dokázali pomocí spojování slov přeložit vlastně na všechny ty církevní věci do toho našeho jazyka. A to nám zase velmi pomáhá i v té romštině. Jsem i s druhými překládal bohoslužbu do romštiny a hodně jsme se zaměřovali na to, aby tomu rozuměli Romové z osady, protože už máme překlady například v Rumunsku, do rumunské romštiny i v Srbsku, ale podle informací, které máme, tak jsou dělané jako vysokoškoláky a nikdo ji nepoužívá, protože stejně to jako u toho překladu písma, chybí tam ta jednoduchost, jako ty běžné výrazy a nějaké to přirozené spojení.

0: Práce Martina Hlíka s romskými komunitami nekončí u vzdělávání nebo volnočasových aktivit. Důležitou součástí je také víra. A právě tady znovu vychází především z toho, co během let mezi Romy sám poznal. Jako kněz si všímá nejen toho, jak Romové víru prožívají, ale také toho, co jim může být na pravoslavné tradici blízké. Zároveň hledá způsoby, jak do života církve zapojit děti i tak, aby nebyly jen pasivními účastníky.
1: Romové znají Boha, Romové ho znají moc dobře. V Česku se říká, když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší. A tím, že mezi Romy je ten nouze obrovská, tak oni Boha znají, jakože mnoho z nich má zkušenost s nějakým zázrakem. Už tisíc roků se s nimi táhnou různé duchovní problémy, kdy oni utíkají ke kněžím, potřebují pomoc, protože je něco straší. Lítají nějaké talíře, někdo někoho proklel. Často v osadách potkáte ještě nějakou romskou věštkyni, nebo i nejen v osadách v televizi doteď. A často toto přináší ten duchovní svět. A teďka, jestli mají rádi bohoslužby. Myslím si, že mají rádi bohoslužby. V tom se mi líbí i naše pravoslavné bohoslužby, že více sedí do toho romského stylu. Když si toho všimnete, tak pravoslavné kostely jsou často barevné, zlaté. Když půjdete do osady, jak mají vymalované vevnitř, barevné, zlaté. Když si všimnete, máme ikony. Oni mají doma taky často obrazy nebo ikony. Potom u nás se zapalují svíčky, oni běžně zapalují svíčky a oni dopravdy, když cestovali z toho východu, z té Indie, tak oni strávili nějaký čas v Arménii, potom když spadla pod Byzanc, tak v Byzanci přibližně 500 let. Takže oni dopravdy žili v tom pravoslavním prostředí a když se podíváte na rumunské tance, na romské tance, často to je hodně podobné, takže tam ta příbuznost je a i naše bohoslužby nejsou tak, jak v západní Evropě, že mě přijde, že v západní Evropě lidi nechtějí tolik zpívat, jakože lidi chtějí poslouchat a nechtějí zpívat, chtějí spíše číst. Je to spíš taková intelektuální forma. U nás, v té pravoslavné východní liturgii, tak mě to přijde více takové emocionální. Více, například, uděláme poklony, klekneme si před Bohem na zem, poboskáme ikonu Ježíše Krista, protože ho máme rádi. Víme, že to není on, ale máme ho rádi, tak poboskáme jeho obrázek, jeho fotku. Takže více je to takový emocionální, všechno je zpívané. I to, co říká kněz, tam mi přijde, že si to hodně jakoby pasuje a sedí, ale potom samozřejmě bohoslužby jsou delší, jsou náročnější a je tam toho hodně. Člověk si to nezapamatuje všechno. Takže co my děláme, je, že se ty děti snažíme zapojit. Snažíme se, aby měli knížky, kde mají opravdu jen ten text, co potřebují a mají tam i obrázky, aby věděli, že kde se nacházejí. Mají to i přesně vlastně na řádky, aby věděli, teďka skončil melodie, jdu na další řádek, aby se dokázali rychle chytit. Takže máme takové různé pomocky. Snažíme se ty děti posadit vedle lidí, kteří jim pomůžou, kteří jim ukážou, kdy se ztratí. A potom já mám vlastně vpředu ty ministranty, obsluhanty, jim říkáme, a ti zase jsou tam okolo mě. A chlapcům zase mě přijde, že jim tak sedí, když to mají takový přísný ten režim, takový trošku vojenský, a zároveň jim vyhovuje, když se můžou hýbat. A tam vlastně, když člověk obsluhuje, tak tam má toho víc, tak jde se svíčkami dvakrát, musí podat vodu, musí podat kadidlo. Čím více svíček, tím více vosku máme na zemi, tím více potřeba toho seškrabat. Občas se stane nějaká kalamita, nesmí o tom nikdo vědět, aby jsme nerušili bohoslužbu. A je tam šrum, zároveň tam máme nové děti, stále přicházejí, kterým se musí někdo věnovat, kterým musí vysvětlit, tam půjdeš, tam nepůjdeš, v tichosti, tu stůj rovně, už se přestaň ovývat, teďka netancuj. A prostě i ty nové věci, protože jakoby stále to je něco nového, takže chlapce se takhle snažíme zapojit a děvčata, které tam s námi nemůžou být, tak vlastně se snažíme zapojit do toho zpěvu a do těch knih, aby měli ten text. A přijde mně, že to mají rádi. Postupně oni vlastně paradoxně chtějí potom další bohoslužby, chtějí potom tu církevní slovančinu. Často s námi byli vlastně na těch senočních bděních, které máme například o Vladomírové nebo jinde, kde se člověk modlí 5 hodin, potom je bohoslužba, postí se. Na jednu stranu to je zážitek, že tam jsou kamarádi, že nemusí v noci spát, ale zároveň stále to je bohoslužba, stále to jsou modlitby. A přijde mně, že tak nějak vzájemně funguje. Tady v kostele tak vlastně nemáme žádné hudební nástroje, protože se snažíme Tak to máme nastavené, že aby se z toho nezačalo dělat divadlo, aby to stále bylo o Bohu, aby ta poznesla, tak používáme jenom vlastně lidské hlasy. Ale i ty lidské hlasy, oni dokážou vytvořit neuvěřitelnou jakoby, hudbu. To známe, že jakoby, lidi si přijdou poslechnout mužský sbor, přijdou si poslechnout ženský sbor. A doopravdy je to něco nádherné a oni to vnímají. Oni vnímají tu krásu těch hlasů s tím, jak si s tím dokážou vyhrát. A to například já na rozdíl od Romů tolik nemám jakoby, tak dané, že bych si dokázal vnímat to, jak moc si člověk s tím hlasem může vyhrát. I romština vlastně sama o sobě tak je mnohem víc tak, kdyby laděná, mnohem méně monotónní. I často, když to tak trošku přeženu, tak prostě někdy i ten křik, někdy zase klid, více, tak se u nás říká Itálie. Ale to neznamená, že nehrajou na nástroje, hrajou na nástroje mimo chrám, mimo církev. Takže například, když jsme na faře, tak vezmu kytaru, hrajeme na kytaru, nebo se učí na kytaru. A konkrétně tu ve vesnici často ti, co vlastně se naučili zpívat, tak mají potom dobrý ten sluch. Tak oni potom vezmou saxofon, vezmou harmoniku, vezmou piano, vezmou bicí. A už to vlastně zase máme případně někde jinde. Takže když máme vystoupení v kulturním domě, tak už tam zapojujeme mé hudební nástroje. Když jsme v chrámu, tak vlastně pouze ty hlasy. A přijde mně, že nám to pomáhá to rozlišit takovou tu hudbu, která je na zábavu, na radost a hudbu, která je taková jakoby vážná pro Boha. I my to tak rozlišujeme, vážnou hudbu od jiné hudby a vlastně tím rozlišením toho chrámového zpěvu, který je čistě hlasový, od toho vlastně zpěvu takového toho našeho každodenního.

0: Posloucháte český magazín, v němž poznáváme příběh českého kněze a misionáře Martina Halíka. Práce, která začala osobním setkáním s několika romskými rodinami, se během let postupně rozrostla. Martin dnes své zkušenosti využívá v rámci křesťanské romské mise. A s přibývajícími aktivitami přichází i potřeba vytvořit místa, kde je možné s dětmi a rodinami pracovat pravidelně a dlouhodobě. Ambice mise přitom nekončí v jedné obci ani na východním Slovensku. Jak dnes křesťanská romská mise funguje, jaké zázemí pro svou práci buduje a kam by chtěl Martin Halík její působení postupně rozšířit?
1: Ja vlastne v kresťanskej romskej misii, tak tu konkrétne v Markovci sa snažíme vybudovať takové druhé misijní centrum, takže pracujeme i na tom areálu. Teďka sme dokončili vlastne venkovní učebnu, ktorá nám umožnila začít učiť 30 až 50 detí naraz. Potom teďka máme problém s tým, kam všechny ty věci dávat, ukládat. Takže stavíme i za farou takové skladové prostory s tím, že to plánujeme potom změnit na učebnu, kde bychom vlastně mohli učit přibližně 30 dětí počas zimních měsíců, kdy nemůžeme učit, kdy ty prostory nám chybí. A žádali jsme i o dotaci na hřiště, tu nám zamítli před dvěmi měsíci. To jsme zase chtěli, že bychom tak více ty rodiny přitáhli, že bychom mohli s nimi tak pracovat. A přes týden, vlastně každou středu učím náboženství v škole, to je můj takový běžný středeční program, potom máme v chrámu bohoslužby liturgie, někdy ráno, někdy večer. A potom v sobotu často jdeme do vedlejších osad, že vlastně v neděli učíme tu a v sobotu učíme teďka konkrétně v Kačonově, kde stavíme taky takovou malou kapličku, že bychom tam měli prostory, protože třeba například teďka v létě, když se zhromáždíme tam s dětmi, tak nevydržíme skoro nic v těch horkách, potřebujeme opravdu nějaký přístřešek, nějaký prostor, kde bychom mohli mít. A v těch osadách je to dost nahusto a každý stín je obsazený, takže tam budujeme takovou kapličku a třídu, že by to vlastně jsme mohli na začátku používat i na bohoslužby, i na vyučování a potom, když se nám podaří se rozšířit, takže bychom potom měli zvlášť vlastně chrám a učebnu tak, ako dúfame, že budeme mít tady v Markovci. Tohle je takový malý dílek. To misijní centrum vlastně tady v Markovci, tak vlastně budeme i tak podle toho, co máme v Klenovci. V Klenovci tam je kuchyně, kde se učí vařit a pes. Máme tam i učebnu, i kapličku, i zároveň venku prostor na to, že by se děti mohly odreagovat, procvičit. A zároveň nám to pomáhá, že to je i prostor pro dobrovolníky, že mnoho lidí chce pomoct Romům, ale neví, kde začít, neví, kam přijet. Takže jsme ubytovávali různé skupiny i ubytováváme teďka. K nám mají přijet i z Ameriky. Předtím zase to byla dobrovolnička ze Švýcarska, předtím z Čech, ze Slovenska. A tak, že máme i ty ubytovací prostory, ale cílem není jen je poučit, cílem je se dostat postupně ku všem Romům. Protože to, co máme tu v Markovcích, ty problémy jsou minimální. To je to nádhera tady. Vlastně s ním pracoval už kněz předtím 20 let, věnoval se jim a my už tak taháme hodně z toho. Potom tu máme ale přibližně v tomto nějakém regionu od Slovenska po Balkán 5 milionů Romů. Většina z nich je na okraji chudoby a většina z nich je v pravoslavných zemích. Takže vlastně my se snažíme evangelizovat tak pravoslavné, aby i z Ameriky, aby i z Rumunska, aby ze všech těchto okolí si jim začali věnovat. Říkáme, to jsou vlastně lidi, kteří jsou většinou poštění pravoslavní, chtějí do církve, ale často neumí číst, neumí psát. Někteří z nich, když jsou ve špatných podmínkách, mají plechy, mají vši. Lidé se bojí sedět vedle nich kvůli tomuto a je to náročné. A my se vlastně snažíme být takovými evangelizátory v této službě, této romské komunitě, která je obrovská, jakože dohromady jich je, myslím, 10-12 milionů v Evropě. A ta koncentrace v rámci Slovenska, Maďarska, Rumunská, Bulharská, tak je jedna z nejvyšších, přibližně okolo 10%, ty neoficiální čísla, které by měly být blíž realitě.
2: Když Josef

0: soužití většinové společnosti s Romy provází řada předsudků, ale také vzájemné nepochopení. Po letech strávených přímo v romských komunitách se Martin Halík na některé zažité představy dívá z trochu jiné perspektivy.
1: Často se říká, že Romové, když něco dostanou zadarmo, že si to neváží. Ono to je těžký, protože i my máme tu zkušenost, ale oni celý život dostávají věci, ale většinou dostávají to, co už nikdo nechce. Většinou dostávají věci od lidí, to, co chtějí vyhodit. Potom sbírají z kontejneru věci, které lidi vyhazují. A oni, já ani nenapadne, že by jim někdo dal něco, co sám chce. Oni si myslí, že jim dáváme už ty jakoby odpadky, to, jak se píše v Bibli, ty drobky z toho stolu. A většinou mají pravdu. Většinou lidi oblečení, co jim dají, nebo co my dostaneme, nechci být úplně zlý, nevděčný, tak většinu z toho my musíme probrat a dát pryč. Že když by se do toho někdo z nich měl obléct, tak vypadá jako chudák, který tu přišel z 30 let zpátky. Protože to je oblečení, které, a to je zase krásná věc, odkládali, vážili jsme si to, ale teďka po 30 letech, když už je úplně jiná moda, tak už to je kdyby mimo. Takže často vážně dostávají ty věci, které by už nikdo nenosil, které by už nikdo nepoužíval, které už nikdo nechce. A pro ně je strašně těžké poznat, že co je to, co si někdo doopravdy váží. A potom tam je druhá věc, že nikomu nevěří. Že oni jsou naučeni, že často v osadách prostě se hodně lže, hodně se klame, hodně se říká to, co lidi chtějí slyšet. A neříká se tolik pravda. Takže když člověk řekne, toto ti dávám, tohoto si váš, toto je něco, co bych nevyhodil, ale dávám ti to, protože tě to znám, nebo mám tě rád, nebo tak, tak tomu tolik nevěří. A my bílí ještě jsme takový, že to ještě dáme tak, že nás ober si. A nejsme naučeni udělat takovou tu krásnou omáčku okolo toho, které oni jsou výborní. Jak když Rom je jakoby šikovný a zdatný, tak oni často umí ty přednesy krásně. Umí to podat tak, že to člověka chytá za srdce. A oni si aj tak umí ty věci podarovat. A když my to dáme jen tak, to jako prostě kus toho, tak oni to nechápou. Takže jakoby je to náročný. A v tomto. A je to pravda, že oni automaticky předpokládají, že jim dáváme něco, co už nechceme, co už bychom jinak vyhodili nebo nevyužili. Takže potom i se k tomu tak často chovají, ale oni i nás tak vidí se k tomu chovat. Oni v těch kontejnerech najdou ikony, knihy, televize, všechno možné, co vyhazujeme, hokejové výstroje, všechno to, co už nikde nepoužíváme, nevíme komu dát, nevíme, protože žijeme v takové době, že lehčí než něco opravit, tak je si to koupit. A oni potom to vyberou, opraví to, proberou to, někdy to rozhážou, někdy to zahodí. A tam zase je ten problém potom lenivost. Že často se ty věci zničí, protože je člověk lenivý. Tak se píše v Biblii, že pokud někomu zatíká přes střechu a on to neopraví, tak je lenivý. A často, když se projedete v těch osadách, tak vidíte, někde střechy jsou zaplatané. Vším možným, jen aby tam neteklo. Tam člověk většinou pracovitý. A potom vidíte vedle a ten dům se rozpadá. Měl jednu malou díru ve střeše, ale byl lenivý. Začal to opravovat, až když to viděl na stropě, a začal to opravovat tak, že vymaloval strop. Potom dal nový sadrokarton. No a potom postupně mu celá místnost spadla. Proto jsem viděl už víckrát, to není jeden případ. A to je člověk lenivý. Je prostě lenivý, ví to řešit od té příčiny, ale i člověk neskušený. Často tito lidi tak mají za otce alkoholiky, kteří je prostě nenaučili ani to, jak chytit lopatu. Měl jsem tu jednoho muže, dospělého muže, který normálně pracuje. Dal jsem mu do ruky smeták, on to nevěděl, jak to chytit. Ale to nebyl Rom, to byl bílý. Ale byl hodný a ochotný, chtěl nám pomoct, ale najednou se dostal do nekomfortní situace, že ho nikdy v rodině mu nedali do ruky smeták a on to nevěděl, jak to chytit. A vím, že se prostě občas stane s někým, že neví, jak chytit lopatu. Že prostě, že to není samozřejmé. To, že my jsme okolo lidí, co drží nástroje, co je používají, ale nikde na lopatě nemáte napsaný návod. A když tak, máte napsaný, a když vy neumíte číst, tak nevíte, že ta pračka je na praní a že to není schodek k vám prostě do chatrče. Což je jakoby takový paradox, ale to se stalo jednomu knězi, konkrétně tady ze Slovenska, že za ním přišel Rom, tuto pračku potřebuje, a však ty nemáš elektriku. Ne, přesně toto potřebuje. A potom přišel do osady a viděl napůl zakopané v zemi, přesně schodek do chatrče, přesně pasovalo, přesně to tomu tam vyhovovalo. Zvládl to zakopat tak hluboko, aby to drželo pevně. Nikde na tom, i kdyby tam byl napsaný návod, on si ho nepřečte. A je to těžký. Potřebujete toho otce. A my jsme měli kroužek z jedničiny, morárčiny, kde se vlastně chlapci učili s majstrom. A my jsme majstrovi prepláceli, když se mu ztratilo kladivo. My jsme mu platili, když se mu ztratili hřebíky, šroubky. Ale bylo to dobré, protože potom měli ty hřebíky a šroubky doma a mohli používat. Měli, když se chodili učit, dostávali body. Nebo dostávají body, za ně si nakoupili na řadě a postupně bylo vidět i na té osadě, že najednou tam začala podlaha být v té chatrči, začaly se zlepšovat stěny, začaly se jim vyrovnávat rohy, začaly více vnímat, co to je rovné, co je křivé. Protože to jsou takové věci, které my bereme úplně samozřejmé, ale to, že my se podíváme na stěnu a vidíme tam hrbolky, to oni v oku nemají. Oni zase mají to, že umí s tím hlasem, umí být štědří, ale často ty věci, které bereme to jako samozřejmost, tak neměli se je kde naučit. Mně tak přijde, že my bílí, vlastně u Romů máme respekt přirozený. Oni tak trošku mají, stále tak vnímají ten kastovní systém. Mně přijde, že máte Romy z osady, máte Romy z města, máte Romy anglické, máte potom ještě olašské Romy a že často jsou v těch nějakých kastách, nebo jsou ti měští Romové a ještě potom vyšší kasta jsou bílí. Každý Rom chce být bílý. Nikdo z nich nechce být černý. Říkat někomu kálo, to znamená černý, tak to je urážka. Často i můj kamarád, který prostě pracoval všechno a někdo ze srandy jen tak to prohodil, že je černý, tak úplně smutný, celá oslava zkažená, úplně mu to zkazilo náladu. A my to nechápeme. A potom příklad jedné paní radila svým dcerám, ať pijou, když jsou těhotné, protože potom budou mít bílé děti. Měli bílé děti, ale byly potom nemocné ty děti. Nebylo to z toho, že by se z nich staly bílé, ale bylo to z toho, že jsou potom nemocné, že jsou bledé. Takže my jako Běloši máme u nich respekt. Berou nás jako vyšší kastu a je to úžasné, pokud vy je chcete učit, pokud vy se jim chcete věnovat. A je to tragédie, když my je kazíme. Když jim pustíme v televizi spoustu příkladů nevěry, spoustu příkladů rozpadnutých vztahů, spoustu příkladů, jak se lidi hádají, pustíme jim ten, jak to podvedl, ten, jak tam ten podváděl, tam ten, jak podváděl a dáváme jim málo těch dobrých příkladů. Takže díky Bohu ten respekt máme, máme spoustu dobrého, co jim můžeme dát, ale bohužel dáváme jim spoustu špatného přes ty televize, přes to, kde nás oni vnímají, kde nás vidí.
0: Posloucháte český magazín, v němž poznáváme příběh českého kněze a misionáře Martina Halíka. Pomáhat druhým často začínáme s určitou představou o tom, co můžeme změnit a jak budou lidé naši snahu přijímat. Několik let přímo v romských komunitách ale dokáže počátečné očekávání pořádně prověřit. A Martin Halík dnes přiznává, že i jemu během let některé pomyslné růžové brýle spadly. Co ho tedy život a práce mezi Romy naučili a s čím by podle něj měl počítat člověk, který se rozhodne vydat stejnou cestou a pomáhat?
1: Když by někdo chtěl pomáhat Romu, tak určitě je to perfektní. Je to jako moc potřeba a na rozdíl toho, když půjde do Afriky, tak nepotřebuje se učit žádný jiný jazyk a může jim doopravdy pomáhat. Jenom potřeba počítat s tím, že ho někdo oklame, že ho někdo okradne. Mě například Romové víckrát okradli, ale často ne ti, kteří jim jsem pomáhal, často například nějací jejich kamarádi, kteří věděli, jak se k tomu dostat, co a jak. A člověka to znechutí. Ale vždycky si pamatuju to, jak prostě jedni starší lidé jim přestali pomáhat prostě kvůli tomu, že už se jim ztráceli příbory. A tehdy jsem si tak říkal, že však pro pár lžiček se vykašle na to někomu pomáhat, však to skoro nic nestojí. Teďka, když jsem mi ztratil lžičky, tak beru to trošku jinak, naštve mě to, ale vždycky mě pomáhá si vzpomenout na to, jak jsem k tomu přistupoval zde začátku. Tak bych chtěl pozbudit, že jakoby počítat s tím, ale být i opatrný a nenechat se odradit. Přece jen, když byli první misionáři a chodili do té Jižní Ameriky nebo i do Afriky, tak vždycky říkám, oni šli ke kanibalům. Mnoho z nich bylo snězených. My jdeme mezi někoho, kdo možná lže, kdo možná krade, má s tím problémy, nebo jsou tam i takový lidé a budeme možná okradení, budeme oklamaní, ale nebudeme snězení. Takže jakože aspoň trošku se snažíme k těm lidem, co předtím tu přišli na tyto území, tak jakože přiblížit.
0: A jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme společně poznávali příběh českého kněze a misionáře Martina Halíka. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Gabriel Nikázy. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria, studio STVR Košice v září roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.